Myslíte, že máte dost? Dost? Ne. Remember Rio Shea, the garage.

Club 246. Elvis. You remember the Majestic? Yeah.

Radio. Radio. Down, down.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zakončila na kladné nule. Na úrovni jednotlivých akcí však byly vidět větší pohyby. Akcie Photon Energy z historického minima posílily o 18%, Philip Morris přidal 4%, o které naopak oslabilo Primoco. ČES po výsledcích za úvod roku a zvýšeném výhledu posílil o 2%. Energetická společnost konečně nepodléhá mimořádné dani ze zisků, a tak navzdory poklesu cen elektřiny a nižšímu provoznímu zisku reportovala naopak růst čistého zisku na 14,5 miliardy korun. O svá čísla se podělil také Foodshop, který reportoval 5% růst tržeb. Prodejce streetwearové obuvy a oblečení uvádí, že srovnávací základ na úvodu loňského roku byla vzhledem ke vstupu na 10 trhů nadprůměrná. Foodshop také potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem tržeb na horní mezi o více než čtvrtinu. Také tento týden bude na výsledky bohatý. Analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává, že Colt.cz Group do letoška vstoupil růstem tržeb o třetinu, zejména díky zahrnutí akvizice Synthesia Nitrocellulose. Naopak Čekoslovak Group podle Pavla Risky z J&T banky vykáže sezóně slabší kvartál. Zásadní však podle něj bude celoroční výhled a reakce managementu na report shortaře Hunter Brook. Generální ředitel Michal Strnad také v rozhovoru pro Bloomberg odmítnul pochybnosti ohledně výrobní kapacity společnosti. Podle zdrojů deníku Financial Times má zároveň CSG údajně zájem o podíl ve výrobci tanků KNDS. Reportovat bude také Gevorkian, Dusan Škoda Power a o své aktuality se podělí i malé a střední společnosti z trhu Start Market. O víkendu tak svou výroční zprávu zveřejnil například výrobce klik MNT 1997, který se loni po více než 20 letech propadl do provozní ztráty. Výhled pro další roky však vnímá jako velmi pozitivní. Z dalších zpráv se realitní developer CTP dočkal zvýšení kreditního ratingu od Moody's a novým výkonným ředitelem bez vavlasů se stává Nicholas Eich, dosavadní šéf e-commerce divize společnosti. Pohled do makrosvěta. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly rychleji oproti očekávání. Naopak nezaměstnanost klesla, ovšem pomaleji než je v dubnu zvykem. Finální report o inflaci potvrdil růst cen o 2,5% a přinesl jejich strukturu, která ukazuje na růst jádrové inflace. Tento týden přinese vývoj cen v průmyslu. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: To je Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která zní jako filozofický večírek, ale je to tvrdá fyzika. Co když vesmír nikdy neměl začátek? Jak popisuje Universe Today, Stephen Hawking přišel s nápadem, kterému se říká No Boundary Proposal, tedy návrh bez hranice. Hawking se díval na slavnou Bílorohu Davidovu rovnici, která popisuje celý vesmír, ale chybí jeden zásadní dílek skládačky. A protože vesmír je úplně všechno, nemůžete si o ten kousek říct nikomu zvenčí. Není žádné venku. Hawkingův trik nahradil čas takzvaným imaginárním časem, tedy časem vynásobeným odmocninou z minus jedné. A světe div se, ten začátek vesmíru najednou zmizel. Stal se z něj obyčejný bod, jako jižní pól na globusu. Vesmír, který se sám ospravedlňuje. Žádný start, žádná hranice. A já vám přeji, ať váš den nemá konec, jen samé pokračování.

0: 155 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: In this quiet neighborhood, on this tranquil street, a mystery is unfolding.
2: Konec května roku 1982 přináší také festivalovou předpremiéru dobrodružného sci-fi pro celou rodinu.
3: Eliope, koukni, co jsem ti nakreslila.
2: V posledním trháku Indiana Jones se přichází Steven Spielberg, tentokrát s titulní postavou, která má strach, je úplně sama a ocitla se zde 3 miliony světelných let od domova. E.T. mimozemšťan okamžitě okouzluje diváky a stojí se na něj fronty.
4: A co ty?
5: Já si ho nechám.
2: Animatronická loutka E.T. ho si získává srdce nejen dětských představitelů. Tento snímek rozjede slibnou kariéru maličké Drew Barrymore a Henrymu Thomasovi. Spielberg natáčel film víceméně chronologicky právě kvůli dětským představitelům, aby od nich dosáhl co nejlepších emočních reakcí a především, aby zvládli co nejlépe pracovní nálož.
5: Ten má ošklivé nohy.
6: Jsou to jen nohy, ty trdlo. Ha, snažíš se nám něco říct?
2: E.T. mimozemšťan velmi záhy předčí návštěvností i Hvězdné války a stane se nejvýdělečnějším snímkem až do 93., kdy ho předčí další Spielbergův počin, tedy Jurský park. Z 9 nominací promění 4 Oscary za zvuk, hudbu, vizuální a zvukové efekty. Přidá také 2 Zlaté globy a neuniknou mu ani ceny Grammy.
5: Naučila jsem ho mluvit, Eliote. Už umí mluvit.
6: E.T., umíš říct
5: E.T.? E.T.
6: E.T., E.T., E.T., pojď, padni. E.T., volat domova.
0: Powerplay.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Osmdesátkové retro v kancelářích i ložnicích na plný plyn. Neslušný seriál Rivalové je zpět na Disney+. Netflix se vytasil se španělským akčním krimi Berlín a dáma s hranostajem a Prime Video servíruje další rodinnou sladěrnu It's Not Like That. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
1: Na Disney Plus startuje druhá série britsko-amerického dramatu Rivalové a rovnou se třemi epizodami najednou. Televizní magnát Todd Bedingham v podání Davida Tennanta a jeho nesměřitelný rival Rupert Campbell Black, kterého hraje Aidan Turner, se v roce 86 srazí v bitvě o britskou vysílací licenci. V druhé řadě přituhuje, čím víc se boj vyostřuje, tím víc na povrch vyplouvá to, co všichni raději nechávali pod kobercem. Zákulisní špína, rozpadající se vztahy a mocenské manévry v zasedačkách i ložnicích. Seriál potvrzuje, že nejnebezpečnější zbraní

0: V britské televizi 80. let nebyl mikroport, ale klepy. Do druhé řady navíc přibyly dvě výrazné posily Hayley Atwell a Rupert Everett. Ale pozor, z celkových 12 epizod vychází ode dneška jen první šestice, kdy Disney Plus vypustí zbývající díly, zatím nezdělilo. Druhá série zatraceně nóty dramatu a pořádného osmdesátkového retra Rivalové je ode dneška na Disney Plus.
1: The A-Team. Back together again. Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
2: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We are ready to knock them out of the competition.
3: Let's get ready for a fight.
4: Let's get to work.
3: Don't try to play chess with me. You're not clever enough.
5: I want to win so badly.
6: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
7: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zakončila na kladné nule. Na úrovni jednotlivých akcí však byly vidět větší pohyby. Akcie Photon Energy z historického minima posílili o 18%, Philip Morris přidal 4%, o které naopak oslabilo Primoco. ČES o výsledcích za úvod roku a zvýšeném výhledu posílil o 2%. Energetická společnost konečně nepodléhá mimořádné dani ze zisků, a tak navzdory poklesu cen elektřiny a nižšímu provoznímu zisku reportovala naopak růst čistého zisku na 14,5 miliardy korun. O svá čísla se podělil také Foodshop, který reportoval 5% růst tržeb. Prodejce streetwearové obuvy a oblečení uvádí, že srovnávací základ na úvodu loňského roku byla vzhledem ke vstupu na 10 trhů nadprůměrná. Foodshop také potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem tržeb na horní mezi o více než čtvrtinu. Také tento týden bude na výsledky bohatý. Analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává, že Colt.cz Group do letoška vstoupil růstem tržeb o třetinu, zejména díky zahrnutí akvizice Synthesia Nitrocellulose. Naopak Čekoslovak Group podle Pavla Rysky z J&T banky vykáže sezóně slabší kvartál. Zásadní však podle něj bude celoroční výhled a reakce managementu na report shorteře Hunter Brook. Generální ředitel Michal Strna také v rozhovoru pro Bloomberg odmítnul pochybnosti ohledně výrobní kapacity společnosti. Podle zdrojů deníku Financial Times má zároveň CSG údajně zájem o podíl ve výrobci tanků KNDS. Reportovat bude také Gevorkian, Doosan Škoda Power a o své aktuality se podělí i malé a střední společnosti z trhu Start Market. O víkendu tak svou výroční zprávu zveřejnil například výrobce klik M&T 1997, který se loni po více než 20 letech propadl do provozní ztráty. Výhled pro další roky však vnímá jako velmi pozitivní. Z dalších zpráv se realitní developer CTP dočkal zvýšení kreditního ratingu od Moody's a novým výkonným ředitelem bezvavlasů se stává Nicholas Eich, dosavadní šéf e-commerce divize společnosti. Pohled do makrosvěta. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly rychleji oproti očekávání. Naopak nezaměstnanost klesla, ovšem pomaleji než je v dubnu zvykem. Finální report o inflaci potvrdil růst cen o 2,5% a přinesl jejich strukturu, která ukazuje na růst jádrové inflace. Tento týden přinese vývoj cen v průmyslu. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
8: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
1: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
0: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
2: Na Netflixu startuje španělská série, která vrací na scénu jednoho z nejcharismatičtějších záporáků světové televize. Berlín a dáma s hranostajem. Berlín a jeho parta se tentokrát vydávají do sluné Sevilly, kde připravují mistrovský loupežný plán. Jejich zdánlivým cílem je slavný obraz dáma s hranostajem, jenže skutečným terčem je sevilský vévoda a jeho manželka, kteří si dovolili Berlína vydírat. A to je chyba. Protože kdo rozhněvá Berlína, probudí jeho nejtemnější stránku a jeho žízeň po pomstě. Pedro Alonso je zpátky v roli, která mu přirostla k srdci, po boku Michelle Jenner, Begoni Vargas a Julia Penny. Za sérií stojí osvědčená dvojice tvůrců Alex Pina a Esther Martinez Lobato, autoři Papírového domu. Šestidílná série Berlín a dáma s hranostajem je nyní k dispozici exkluzivně na Netflixu.
3: Brindo por su éxito. ¿Qué será el mío?
0: Un aristócrata, un tipo insufrible.
4: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
0: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
5: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: been almost a year. I think it's time.
1: Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice.
0: I lost my wife, and now I'm overloaded on widower sympathy.
1: I get it. The moms at school just want to gossip about me and rescue you.
0: Yeah, well, death trumps divorce.
2: Na Prime Video najdete nový romantický rodinný seriál It's Not Like That a jeho název vlastně velmi dobře vystihuje situaci, do které se jeho hrdinové dostali. Malcolm je pastor, čerstvý vdovec a otec tří dětí. Lori je nedávno rozvedená máma dvou teenagerů. Obě rodiny spolu léta žily jako jedna velká parta a teď si musí zvykat na novou realitu. Jak být dobrý rodič a zároveň se znovu naučit být sám sebou a možná i s někým jiným. Hlavní role si rozdělili Scott Foley a Erin Hayes. It's Not Like That, další z přeslazených rodinných dramat vám přináší Prime Video.
3: Turn on the Hollywood preacher, please.
4: Yeah, this is my friend Malcolm.
0: Yeah. My wife's dead.
5: I'll reach my hands out in the...
6: I promised Jenny I'd look after her kids.
7: Too much of your life revolves around that man.
8: We've been getting closer. What are we gonna do?
0: I don't know.
9: Každý je v něčem dobrý. Vy například... Máte vkus.

Nás ještě čeká přehled novinek on demand tohoto týdne. Na Disney Plus startuje druhá řada britského seriálu Rivalové podle kultovního románu Jilly Cooper. Píše se rok 86, Británie je na vzestupu a v zákulisí televizního průmyslu se uzavírají smlouvy jak v zasedačkách, tak v ložnicích. David Tennant a Aidan Turner tentokrát přitvrzují. Skandály, manipulace a nevěry hrají prim. Velké účesy, ještě větší ambice. Taktéž na Disney se vrací Stanley Tucci s druhou řadou svého kulinářského cestopisu Tucci v Itálii. Tentokrát projede 5 nových regionů od Le Marche přes Kampánii až po Sardinii a Sicílii a po cestě vyřeší třeba i záhadu, kde se vlastně vynalezlo tiramisu. Na HBO Max Jason Momoa vydává na cesty v druhé řadě dokumentární série On Rome, šestidílná výprava za uměním, přátelstvím a řemeslem napříč Amerikou. Netflix sází na španělský šarm. Ve spin-offu Berlín a dáma z Hranostajem se Pedro Alonso vrací jako Berlín a v Sevě chystá fingovanou krádež obrazu. Ve skutečnosti ale jde o pomstu a ta má, jak známo, velmi temnou tvář. Vedle toho Netflix přidává holandskou komedii Kohouti. Čtyři kamarádi ve druhé řadě zkouší být méně nafoukaní, jenže svět kolem nich na jejich novou, zranitelnější podobu maskulinity vůbec připravený není. A pak je tu ještě dobrodružná komedie The Wonderfuls, zasazená do roku 99, kde parta sousedských outsiderů nečekaně získá superschopnosti. Netflix přidal také dokument Marty Life is Short od Lawrence Kasdana. Intimní portrét legendárního komika Martina Shorta s archivními záběry a výpověďmi hvězdných přátel. Na Prime Video vrcholí velká věc, startuje třetí a závěrečná řada seriálu Dobrá znamení. Aziraphale přijal roli nejvyššího archanděla, Crowley bloudí Soho se zlomeným srdcem a přátelství trvající tisíciletí je vážně v ohrožení. David Tennant a Michael Sheen plus Frances McDormand a John Hamm slibují epické i velmi osobní finále. Dál Prime Video nabízí romantická dramata a románky It's Not Like That. Ovdovělý pastor a rozvedená máma zkouší dát dohromady rodiny i vlastní životy a tvrdí, že to rozhodně není žádný milostný příběh. A pro milovníky hokejových románků je to seriál Off Campus. Elitní tým, láska, srdce, lomy a přechod do dospělosti na bruslích. A na závěr Sky Showtime přidává v sobotu jeden z největších hororových hitů roku, Černý telefon 2 od Scotta Derricksona. Ethan Hawke, Mason Thames a Madeleine McGraw a to děsivé zvonění se ozve znovu. Tak to bychom měli. Novinky ze streamingu tohoto týdne.

z Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Na našich stránkách najdete jako vždy přehled všeho, co jsme tento týden probírali, tak klikněte na zunradio.cz a brouzdejte. Díky, že ladíte Zun Radio, máte vkus. Zůstaňte s námi. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

Na čem naladíte DAB Plus rádio? Je to jednoduché. Ať na přijímači s podporou DAB Plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, hi-fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé

Trpíte depresí? Netrpte. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dnes pecku z divokého západu, tedy ze západní Virginie. Obří radioteleskop Green Bank, největší pohyblivá pozemská konstrukce, sledoval 5 dní loď Orion mise Artemis 2 na cestě kolem měsíce. A jak uvádí portál space.com, dokázal to ze vzdálenosti přes 343 tisíc kilometrů. Přesnost? Pouhých 0,2 mm za sekundu od hodnot, které spočítala NASA. To je, vážení, jako mít v autě tachometr, který nelže ani o 0,4 desetitisíciny. Astronomové ukázali pixelovaný obrázek lodi Orion, kterou posádka pojmenovala Integrity, a vědec Will Arventraut to komentoval krásně. V těch pixelech jsou 4 lidé. 4 lidé v několika tečkách. A já si říkám, že vypadat jako rozmazaná skvrna v dálce, to mi není úplně cizí. Mimochodem, stejný teleskop pomáhal i misi DART, která v roce 2022 nabourala do asteroidu. Věda umí být i pořádně drsná. Tak ať vám dnes svítí všechny pixely. Mějte se pozemsky.
3: Power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Žádné čekání, všechno online, 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I took a risk. I put Gangstar on my back and I ventured out to do this jazzmatazz thing because I did want to be acknowledged as pioneers of the hip-hop jazz thing.
2: Rapper Guru ze super úspěšného hip-hopového dua Gangstar se vrhl do neznámých vod. Už nechtěl pouze samplovat jazzové desky, ale skutečně komponovat jazz rap. Guru přizval ke spolupráci na desce Jazzmatazz Volume 1, která vychází 18. května 1993, řadu špičkových umělců z oblasti jazzu. Na albu kombinující jazzovou kapelu s hip-hopovou produkcí a rapem se podíleli Brandon Marsalis, Courtney Pine nebo Roy Ayers. Ale risk je zisk. Navzdory průměrnému prodeji v Americe, album Jazzmatazz bude mít výrazný komerční úspěch v Evropě. Tento sukces a pozitivní recenze povedou k sérii Alb Jazzmatazz s dalším velmi napapaným ansámblem.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Budka z borovice pro ptáky.
6: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
5: Obytej v les, 2,8 centáků.
6: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
5: Ne.
6: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
2: Prodáno!
1: Veacom.

0: nejlevnějších na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zakončila na kladné nule. Na úrovni jednotlivých akcí však byly vidět větší pohyby. Akcie Photon Energy z historického minima posílily o 18%, Philip Morris přidal 4%, o které naopak oslabilo Primoco. ČES o výsledcích za úvod roku a zvýšeném výhledu posílil o 2%. Energetická společnost konečně nepodléhá mimořádné dani ze zisků, a tak navzdory poklesu cen elektřiny a nižšímu provoznímu zisku reportovala naopak růst čistého zisku na 14,5 miliardy korun. O svá čísla se podělil také Foodshop, který reportoval 5% růst tržeb. Prodejce streetwearové obuvy a oblečení uvádí, že srovnávací základ na úvodu loňského roku byla vzhledem ke vstupu na 10 trhů nadprůměrná. Foodshop také potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem tržeb na horní mezi o více než čtvrtinu. Také tento týden bude na výsledky bohatý. Analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává, že Colt.cz Group do letoška vstoupil růstem tržeb o třetinu, zejména díky zahrnutí akvizice Synthesia Nitrocellulose. Naopak Czechoslovak Group podle Pavla Risky z J&T banky vykáže sezóně slabší kvartál. Zásadní však podle něj bude celoroční výhled a reakce managementu na report shortaře Hunter Brook. Generální ředitel Michal Strnad také v rozhovoru pro Bloomberg odmítnul pochybnosti ohledně výrobní kapacity společnosti. Podle zdrojů deníku Financial Times má zároveň CSG údajně zájem o podíl ve výrobci tanků KNDS. Reportovat bude také Gevorkian, Dusan Škoda Power a o své aktuality se podělí i malé a střední společnosti z trhu Start Market. O víkendu tak svou výroční zprávu zveřejnil například výrobce klik MNT 1997, který se loni po více než 20 letech propadl do provozní ztráty. Výhled pro další roky však vnímá jako velmi pozitivní. Z dalších zpráv se realitní developer CTP dočkal zvýšení kreditního ratingu od Moody's a novým výkonným ředitelem bez vavlasů se stává Nicholas Eich, dosavadní šéf e-commerce divize společnosti. Pohled do makrosvěta. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly rychleji oproti očekávání. Naopak nezaměstnanost klesla, ovšem pomaleji než je v dubnu zvykem. Finální report o inflaci potvrdil růst cen o 2,5% a přinesl jejich strukturu, která ukazuje na růst jádrové inflace. Tento týden přinese vývoj cen v průmyslu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví, já

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dnes pecku z divokého západu, tedy ze západní Virginie. Obří radioteleskop Green Bank, největší pohyblivá pozemská konstrukce, sledoval 5 dní loď Orion mise Artemis 2 na cestě kolem měsíce. A jak uvádí portál space.com, dokázal to ze vzdálenosti přes 343 tisíc kilometrů. Přesnost? Pouhých 0,2 mm za sekundu od hodnot, které spočítala NASA. To je, vážení, jako mít v autě tachometr, který nelže ani o 0,4 desetitisíciny. Astronomové ukázali pixelovaný obrázek lodi Orion, kterou posádka pojmenovala Integrity, a vědec Will Arventraut to komentoval krásně. V těch pixelech jsou 4 lidé. 4 lidé v několika tečkách. A já si říkám, že vypadat jako rozmazaná skvrna v dálce, to mi není úplně cizí. Mimochodem, stejný teleskop pomáhal i misi DART, která v roce 2022 nabourala do asteroidu. Věda umí být i pořádně drsná. Tak ať vám dnes svítí všechny pixely. Mějte se pozemsky.
3: I said stop. Ready, I'm approved this man.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: už nebude dojná kráva. Dotace končí. Takže máte dvě možnosti. Buď nás kontaktujete teď hned na dotacegratis.cz, nebo si digitalizaci firmy a nákup strojů zaplatíte z vlastní kapsy. Jiná volba už není. Dotacegratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
7: O Zero Trust Architecture.
6: NISMA Compliance, sankce až 10 milionů.
7: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
6: Recovery Plan. Endpoint Detection.
7: Multifactor.
6: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyber Control je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: co jsme se přesouvali do roku 1995, vyhrávala nám k tomu novinka Live od Blair v mixu Todda Terryho, která z nás udělala neposedy.
1: To je žrádlo.
0: A my zůstáváme v Británii, protože v půli května 95 nás stálice a průkopníci acid jazzu Incognito oblažují prvním singlem Everyday ze své připravované desky 100 Degrees and Rising a rozjíždějí také svou tour. Incognito se vyšplhá na 23. příčku hlavní anglické hitparády a ještě více zaboduje v žebříčcích dance a R&B, kde obsadí třetí příčku. Single Everyday se skvělými mixy od Masters at Work nebo Rogera Sancheze sice neprorazí v hlavních zahraničních žebříčcích, ale party parkety budou praskat ve švech.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním? Nikdy vás nic nesklame.

0: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: you heard of the Grabber? Or killed him?
1: What happened in that basement really changed it. Finn, I had a bad dream.
2: Na Sky Showtime dorazilo pokračování hororového fenoménu Černý telefon 2. Režisér Scott Derrickson se vrací ke svému nejúspěšnějšímu hororu a tentokrát přesunul pozornost z přeživšího Fina na jeho mladší sestru Ben. Tu pronásledují noční můry o zvonícím černém telefonu a o třech dětech, které před lety zmizela během prázdninového pobytu na táboře u jezera Alpine Lake. Gwen a Finn se vydají pátrat po záhadné minulosti tohoto tábora, jenže masivní sněhová bouře je odřízne od okolního světa. A to bude ještě to nejmenší, co je tam čeká. Protože ve snech se začíná znovu objevovat chmaták, ten, o kterém si Finn myslel, že ho před lety navždy zprovodil ze světa. A jak mu ten chlápek ve snu naznačí, mrtvý je jen slovo. Ethan Hawke, Mason Thames a Madeline McGraw se vrací do světa, který vznikl na motivy povídky Joea Hilla a za produkcí stojí opět prověřená hororová stáj Blumhouse. Černý telefon 2 je nyní ke zhlédnutí v rámci předplatného exkluzivně na Sky Showtime.
1: A real place. A youth camp. We have to go there.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book. Now it's my turn.
3: My turn is yet to win me the Nobel.
2: The Nobel? Are you joking? Honey!
3: Not at all.
4: Na HBO Max odstartoval nový americký seriál Miniaturní manželka. Matthew McFadden a Elizabeth Banks hrají Lasse a Lindy, manželský pár, který prochází hlubokou krizí. Když experiment v laboratoři vědce Lasse dojde k nečekanému závěru, jeho žena Lindy se ocitne doslova zmenšená na pouhých 15 cm. A protože každý pokus o nápravu věci spíš exploduje než opraví, Lindy takhle malá zůstane. Jenže co se změní fyzicky, obrátí se i mocensky. Místo sci-fi přežívačky se totiž na plátně odehrává absurdní, temně komický a přitom emotivně nabitý souboj dvou lidí, kteří se pokouší znovu najít rovnováhu v manželství i v životě. A zatím tomu ani jeden z nich příliš nevěří. Desetidílný seriál natočil mimo jiné režisér Greg Motola a za scénářem stojí dvojice Jennifer Ames a Steve Turner, kteří vycházeli z povídky Manuela Gonzálese. Miniaturní manželku, tedy The Miniature Wife s Matthew McFadenem a Elizabeth Banks, najdete nyní na HBO Max.
3: You're incredible.
5: Are you smiling right now?
3: Yes! Oh, sorry. I'm so sorry.
2: So, this is my tiny little life now?
6: You will be restored to regular size. I am so close.
2: Are you really so close? The things we do
6: for love. Really? Trust me. The things we do
7: for love. Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. Zonerpress.cz.
0: Trpíte depresí?

0: how you gonna do it.
1: Let me hear you jam.
2: I am recording this. Fair warning.
3: Is that really necessary?
4: Look, Joe.
5: 6 feet.
6: Dneska Showtime se dnes objevuje moderní western s názvem Eddington. Režisér Ari Aster, jehož jméno si většina filmových fanoušků spojuje spíš hororovými nočními můrami jako Dědictví nebo Midsoma, tentokrát zamířil na divoký západ, ale do jeho moderní pandemické verze. Příběh nás zavádí do května roku 2020 v malém městě Eddington v Novém Mexiku a šerif Joe Cross v podání Joaquina Phoenixe se dostane do ostrého střetu se starostou Tedem Garciou, kterého hraje Pedro Pascal. Zatímco Ted prosazuje lockdown, nošení roušek a pokrokovou vizi datového centra, šerif Joe vidí ve všem narušení osobní svobody a rozhodne se kandidovat proti němu. Co začne jako lokální předvolební souboj, brzy přeroste v něco mnohem výbušnějšího. Soused se postaví proti sousedovi. V dalších rolích se představí Emma Stone, Austin Butler a Luke Grimes ze seriálu Marshals. Eddington je ode dneška exkluzivně ke streamování na Sky Showtime.
7: These are your streets.
8: No, they're your streets to these people.
9: You know how death works,
10: yeah.
11: People are going to be looking here now.
12: Keep your own office going, but you're going to run mine.
13: So we vote Joe Cross, take back our community.
14: Hell yeah.
13: Save our soul.
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

My si ještě zopakneme, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 14. května. Do kina můžete nově vyrazit na islandské drama s kapkou severského humoru Co nám zbylo z lásky od Hlynura Palmasona. Rodinný portrét z drsného severu, kde za každodenní idylkou pětičlenné rodiny dřímá cosi prastarého a nevěřčeného. Žádná velká dramata, žádní záporáci, jenom lidé, příroda a otázky, na které nenajdete snadné odpovědi. Dorazila také nová Farma zvířat v režii Andyho Serkise. Známý Orwellův příběh o revoluci, která se zvrhne v nový útlak. Teď mluví ale hlasy Seta Rogena, Woodyho Harrelsona, Glenn Close nebo Kiera Kalkina. Animovaná alegorie v novém kabátě. V rámci 40. výročí uvedení se do kin vrací kultovní Top Gun z roku 1986, Tom Cruise, Val Kilmer, Goose a nesmrtelný soundtrack Harolda Faltermeyera. Pro nostalgiky povinnost, pro nejmladší diváky pěkná škola filmové akce 80. Ze světa dokumentů přistál do kin Iron Maiden, Burning Ambition. Pět dekád jedné z nejikoničtějších heavy metalových kapel v historii s bezprecedentním přístupem do archivů skupiny a rozhovory třeba s Larrym Ulrichem, Javierem Bardemem nebo Jeanem Simonsem. A na závěr pro ty nejmenší. Francouzský animák Malá Amélie sleduje tříletou holčičku, která věří ve svou vlastní všemocnost. Film byl v Cannes, bodoval na festivalu v Annecy a nominován na Oscara, Zlatý globus i Césara. Dětská fantazie v té nejkrásnější podobě. Tak to byl přehled čerstvých kinopremiér. Hovk.

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na stejnou vlnu a že posloucháte Zoom Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol

0: že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz
6: .cz Dobrá doména.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz
8: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
9: Čtyři důvody pro DAB.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zakončila na kladné nule. Na úrovni jednotlivých akcí však byly vidět větší pohyby. Akcie Photon Energy z historického minima posílily o 18%, Philip Morris přidal 4%, o které naopak oslabilo Primoco. ČES o výsledcích za úvod roku a zvýšeném výhledu posílil o 2%. Energetická společnost konečně nepodléhá mimořádné dani ze zisků, a tak navzdory poklesu cen elektřiny a nižšímu provoznímu zisku reportovala naopak růst čistého zisku na 14,5 miliardy korun. O svá čísla

se podělil také Foodshop, který reportoval 5% růst tržeb. Prodejce streetwearové obuvy a oblečení uvádí, že srovnávací základ na úvodu loňského roku byla vzhledem ke vstupu na 10 trhů nadprůměrná. Foodshop také potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem tržeb na horní mezi o více než čtvrtinu. Také tento týden bude na výsledky bohatý. Analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává, že Colt.cz Group do letoška vstoupil růstem tržeb o třetinu, zejména díky zahrnutí akvizice Synthesia Nitrocellulose. Naopak Czechoslovak Group podle Pavla Rysky z J&T banky vykáže sezóně slabší kvartál. Zásadní však podle něj bude celoroční výhled a reakce managementu na report shortaře Hunter Brook. Generální ředitel Michal Strnad také v rozhovoru pro Bloomberg odmítnul pochybnosti ohledně výrobní kapacity společnosti. Podle zdrojů deníku Financial Times má zároveň CSG údajně zájem o podíl ve výrobci tanků KNDS. Reportovat bude také Gevorkian, Doosan Škoda Power a o své aktuality se podělí i malé a střední společnosti z trhu Start Market. O víkendu tak svou výroční zprávu zveřejnil například výrobce klik M&T 1997, který se loni po více než 20 letech propadl do provozní ztráty. Výhled pro další roky však vnímá jako velmi pozitivní. Z dalších zpráv se realitní developer CTP dočkal zvýšení kreditního ratingu od Moody's a novým výkonným ředitelem bez vavlasů se stává Nicholas Eich, dosavadní šéf e-commerce divize společnosti. Pohled do makrosvěta. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly rychleji oproti očekávání. Naopak nezaměstnanost klesla, ovšem pomaleji než je v dubnu zvykem. Finální report o inflaci potvrdil růst cen o 2,5% a přinesl jejich strukturu, která ukazuje na růst jádrové inflace. Tento týden přinese vývoj cen v průmyslu. Výnosy patří trpělivým.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která zní jako filozofický večírek, ale je to tvrdá fyzika. Co když vesmír nikdy neměl začátek? Jak popisuje Universe Today, Stephen Hawking přišel s nápadem, kterému se říká No Boundary Proposal, tedy návrh bez hranice. Hawking se díval na slavnou Bílorohu Davidovu rovnici, která popisuje celý vesmír, ale chybí jí jeden zásadní dílek skládačky. A protože vesmír je úplně všechno, nemůžete si o ten kousek říct nikomu zvenčí. Není žádné venku. Hawkingův trik nahradil čas takzvaným imaginárním časem, tedy časem vynásobeným odmocninou z minus jedné. A světe div se, ten začátek vesmíru najednou zmizel. Stal se z něj obyčejný bod, jako jižní pól na globusu. Vesmír, který se sám ospravedlňuje. Žádný start, žádná hranice. A já vám přeji, ať váš den nemá konec. Jen samé pokračování. Mějte se pozemsky.
0: Myslíte, že máte dost?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uchelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
6: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
6: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***u?
6: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
6: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
6: Okulink?
4: Asom.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Tyjo, koukněte na toho chlápka!
2: Vlny se zjevně lámou dobře, protože Colin Wilson z anglické vesničky CNN hodlá pokořit světový rekord.
3: Jules!
1: Jo! Chlap může mít plochý břicho?
3: Je to jeden z průvodních jevů profesionálního surfování.
1: Ty bláho!
2: Colin Wilson patří v této době mezi anglickou surfařskou špičku a pro tento pokus si vyrobil speciální prkno s vyklápěcí ploutví pro případ, kdyby narazil na mělčinu.
4: Páni, pěkně si ty vlny učesal.
5: Takže vy se živíte surfováním?
3: Jo, v loni jsem za turné dostal pár milionů.
5: Za to, že stojíte na prchně?
2: Colin Wilson osedlal své nové inovativní surfařské prkno tak, že na něm 23. května 1982 dokáže ujet vzdálenost 4,7 kilometrů a zapisuje si tak rekord do Guinnessovy knihy rekordů.
3: Když přijde ta správná vlna, nemůžeš přemýšlet, jestli se na ní svezeš nebo ne. Možná to bude ta nejlepší, jakou jsme kdy chytili.
5: Tyjo, v surfařských přímírech si mistr!
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zakončila na kladné nule. Na úrovni jednotlivých akcí však byly vidět větší pohyby. Akcie Photon Energy z historického minima posílily o 18%, Philip Morris přidal 4%, o které naopak oslabilo Primoco. ČES o výsledcích za úvod roku a zvýšeném výhledu posílil o 2%. Energetická společnost konečně nepodléhá mimořádné dani ze zisků, a tak navzdory poklesu cen elektřiny a nižšímu provoznímu zisku reportovala naopak růst čistého zisku na 14,5 miliardy korun. O svá čísla se podělil také Foodshop, který reportoval 5% růst tržeb. Prodejce streetwearové obuvi a oblečení uvádí, že srovnávací základ na úboru loňského roku byla vzhledem ke vstupu na 10 trhů nadprůměrná. Foodshop také potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem tržeb na horní mezi o více než čtvrtinu. Také tento týden bude na výsledky bohatý. Analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává, že Colt.cz Group do letoška vstoupil růstem tržeb o třetinu, zejména díky zahrnutí akvizice Synthesia Nitrocellulose. Naopak Czechoslovak Group podle Pavla Rysky z J&T banky vykáže sezóně slabší kvartál. Zásadní však podle něj bude celoroční výhled a reakce managementu na report shortaře Hunterbrook. Generální ředitel Michal Strnad také v rozhovoru pro Bloomberg odmítnul pochybnosti ohledně výrobní kapacity společnosti. Podle zdrojů deníku Financial Times má zároveň CSG údajně zájem o podíl ve výrobci tanků KNDS. Reportovat bude také Gevorkian, Doosan Škoda Power a o své aktuality se podělí i malé a střední společnosti z trhu Start Market. O víkendu tak svou výroční zprávu zveřejnil například výrobce klik M&T 1997, který se loni po více než 20 letech propadl do provozní ztráty. Výhled pro další roky však vnímá jako velmi pozitivní. Z dalších zpráv se realitní developer CTP dočkal zvýšení kreditního ratingu od Moody's a novým výkonným ředitelem bez vavlasů se stává Nicholas Eich, dosavadní šéf e-commerce divize společnosti. Pohled do makrosvěta. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly rychleji oproti očekávání. Naopak nezaměstnanost klesla, ovšem pomaleji než je v dubnu zvykem. Finální report o inflaci potvrdil růst cen o 2,5% a přinesl jejich strukturu, která ukazuje na růst jádrové inflace. Tento týden přinese vývoj cen v průmyslu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která zní jako filozofický večírek, ale je to tvrdá fyzika. Co když vesmír nikdy neměl začátek? Jak popisuje Universe Today, Stephen Hawking přišel s nápadem, kterému se říká No Boundary Proposal, tedy návrh bez hranice. Hawking se díval na slavnou Wheelerovu Davidovu rovnici, která popisuje celý vesmír, ale chybí jeden zásadní dílek skládačky. A protože vesmír je úplně všechno, nemůžete si

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natako.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: In this quiet neighborhood. On this tranquil street. A mystery is unfolding.
2: Konec května roku 1982 přináší také festivalovou předpremiéru dobrodružného sci-fi pro celou rodinu.
3: Eliope, koukni, co jsem ti nakreslila.
2: Po posledním trháku Indiana Jonese přichází Steven Spielberg, tentokrát s titulní postavou, která má strach, je úplně sama a ocitla se zde 3 miliony světelných let od domova. E.T. mimozemšťan okamžitě okouzluje diváky a stojí se na něj fronty.
4: A co ty?
5: Já si ho nechám.
2: Animatronická loutka E.T. ho si získává srdce nejen dětských představitelů. Tento snímek rozjede slibnou kariéru maličké Drew Barrymore a Henrymu Thomasovi. Spielberg natáčel film víceméně chronologicky právě kvůli dětským představitelům, aby od nich dosáhl co nejlepších emočních reakcí a především, aby zvládli co nejlépe pracovní nálož.
5: Ten má ošklivé nohy.
6: Jsou to jen nohy, ty trdlo. Snažíš se nám něco říct?
2: E.T. mimozemšťan velmi záhy předčí návštěvností i Hvězdné války a stane se nejvýdělečnějším snímkem až do 93., kdy ho předčí další Spielbergův počin, tedy Jurský park. Z 9 nominací promění 4 Oscary za zvuk, hudbu, vizuální a zvukové efekty. Přidá také 2 Zlaté globy a neuniknou mu ani ceny Grammy.
5: Umíš říct E.T.
7: E.T. Pojď, padni. E.T. Volat domova.
8: This is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste
3: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia
3: Kostelstva. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Hyundai.io. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
1: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle. Ruhu.
0: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
8: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zakončila na kladné nule. Na úrovni jednotlivých akcí však byly vidět větší pohyby. Akcie Photon Energy z historického minima posílily o 18%, Philip Morris přidal 4%, o které naopak oslabilo Primoco. ČES o výsledcích za úvod roku a zvýšeném výhledu posílil o 2%. Energetická společnost konečně nepodléhá mimořádné dani ze zisků, a tak navzdory poklesu cen elektřiny a nižšímu provoznímu zisku reportovala naopak růst čistého zisku na 14,5 miliardy korun. O svá čísla se podělil také Foodshop, který reportoval 5% růst tržeb. Prodejce streetwearové obuvy a oblečení uvádí, že srovnávací základ na úboru loňského roku byla vzhledem ke vstupu na 10 trhů nadprůměrná. Foodshop také potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem tržeb na horní mezi o více než čtvrtinu. Také tento týden bude na výsledky bohatý. Analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává, že Colt.cz Group do letoška vstoupil růstem tržeb o třetinu, zejména díky zahrnutí akvizice Synthesia Nitrocellulose. Naopak Čekoslovak Group podle Pavla Risky z J&T banky vykáže sezóně slabší kvartál. Zásadní však podle něj bude celoroční výhled a reakce managementu na report shortaře Hunterbrook. Generální ředitel Michal Strnad také v rozhovoru pro Bloomberg odmítnul pochybnosti ohledně výrobní kapacity společnosti. Podle zdrojů deníku Financial Times má zároveň CSG údajně zájem o podíl ve výrobci tanků KNDS. Reportovat bude také Gevorkian, Doosan Škoda Power a o své aktuality se podělí i malé a střední společnosti z trhu Start Market. O víkendu tak svou výroční zprávu zveřejnil například výrobce klik M&T 1997, který se loni po více než 20 letech propadl do provozní ztráty. Výhled pro další roky však vnímá jako velmi pozitivní. Z dalších zpráv se realitní developer CTP dočkal zvýšení kreditního ratingu od Moody's a novým výkonným ředitelem bez vlasů se stává Nicholas Eich, dosavadní šéf e-commerce divize společnosti. Pohled do makrosvěta. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly rychleji oproti očekávání. Naopak nezaměstnanost klesla, ovšem pomaleji než je v dubnu zvykem. Finální report o inflaci potvrdil růst cen o 2,5% a přinesl jejich strukturu, která ukazuje na růst jádrové inflace. Tento týden přinese vývoj cen v průmyslu. Výnosy patří trpělivý. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která zní jako filozofický večírek, ale je to tvrdá fyzika. Co když vesmír nikdy neměl začátek? Jak popisuje Universe Today, Stephen Hawking přišel s nápadem, kterému se říká No Boundary Proposal, tedy návrh bez hranice. Hawking se díval na slavnou Bílorohu Davidovu rovnici, která popisuje celý vesmír, ale chybí jeden zásadní dílek skládačky. A protože vesmír je úplně všechno, nemůžete si o ten kousek říct nikomu zvenčí. Není žádné venku. Hawkingův trik nahradil čas takzvaným imaginárním časem, tedy časem vynásobeným odmocninou z minus jedné. A světe div se, ten začátek vesmíru najednou zmizel. Stal se z něj obyčejný bod, jako jižní pól na globusu. Vesmír, který se sám ospravedlňuje. Žádný start, žádná hranice. A já vám přeji, ať váš den nemá konec. Jen samé pokračování. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777-144-177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Tyro, koukněte na toho chlápka!
2: Vlny se zjevně lámou dobře, protože Colin Wilson z anglické vesničky CNN hodlá pokořit světový rekord.
3: Jules,
1: jo, chlap může mít plochý břicho?
3: Je to jeden z průvodních jevů profesionálního surfování.
1: Ty bláho!
2: Colin Wilson patří v této době mezi anglickou surfařskou špičku a pro tento pokus si vyrobil speciální prkno s vyklápěcí ploutví pro případ, kdyby narazil na mělčinu.
4: Páni, pěkně si ty vlny učesal.
5: Takže vy se živíte surfováním?
3: Jo, vloni jsem za turné dostal pár milionů.
5: Za to, že stojíte na prchně?
2: Colin Wilson osedlal své nové inovativní surfařské prkno tak, že na něm 23. května 1982 dokáže ujet vzdálenost 4,7 kilometrů a zapisuje si tak rekord do Guinnessovy knihy rekordů.
3: Když přijde ta správná vlna, nemůžeš přemýšlet, jestli se na ní svezeš nebo ne. Možná to bude ta nejlepší, jakou jsme kdy chytili.
5: Tyjo, v surfařských příměrech si myslíš,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***u?
3: No...
5: Tak samozřejmě, mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: Projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zakončila na kladné nule. Na úrovni jednotlivých akcí však byly vidět větší pohyby. Akcie Photon Energy z historického minima posílily o 18%, Philip Morris přidal 4%, o které naopak oslabilo Primoco. ČES o výsledcích za úvod roku a zvýšeném výhledu posílil o 2%. Energetická společnost konečně nepodléhá mimořádné dani ze zisků, a tak navzdory poklesu cen elektřiny a nižšímu provoznímu zisku reportovala naopak růst čistého zisku na 14,5 miliardy korun. O svá čísla se podělil také Foodshop, který reportoval 5% růst tržeb. Prodejce streetwearové obuvi a oblečení uvádí, že srovnávací základ na úvodu loňského roku byla vzhledem ke vstupu na 10 trhů nadprůměrná. Foodshop také potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem tržeb na horní mezi o více než čtvrtinu. Také tento týden bude na výsledky bohatý. Analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává, že Colt.cz Group do letoška vstoupil růstem tržeb o třetinu, zejména díky zahrnutí akvizice Synthesia Nitrocellulose. Naopak Czechoslovak Group podle

Zisky z GNT banky vykáže v sezóně slabší kvartál. Zásadní však podle něj bude celoroční výhled a reakce managementu na report shortaře Hunter Brook. Generální ředitel Michal Strnad také v rozhovoru pro Bloomberg odmítnul pochybnosti ohledně výrobní kapacity společnosti. Podle zdrojů deníku Financial Times má zároveň CSG údajně zájem o podíl ve výrobci tanků KNDS. Reportovat bude také Gevorkian, Dusan Škoda Power a o své aktuality se podělí i malé a střední společnosti z trhu Start Market. O víkendu tak svou výroční zprávu zveřejnil například výrobce klik M&T 1997, který se loni po více než 20 letech propadl do provozní ztráty. Výhled pro další roky však vnímá jako velmi pozitivní. Z dalších zpráv se realitní developer CTP dočkal zvýšení kreditního ratingu od Moody's a novým výkonným ředitelem bez vavlasů se stává Nicholas Eich, dosavadní šéf e-commerce divize společnosti. Pohled do makrosvěta. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly rychleji oproti očekávání. Naopak nezaměstnanost klesla, ovšem pomaleji než je v dubnu zvykem. Finální report o inflaci potvrdil růst cen o 2,5% a přinesl jejich strukturu, která ukazuje na růst jádrové inflace. Tento týden přinese vývoj cen v průmyslu. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme nahoru, vlastně ještě výš než já, do horních vrstev atmosféry, kde se začíná dít něco znepokojivého. Jak popisuje portál space.com, vědci z University College London varují, že raketové starty a návraty satelitů z megakonstelací jako Starlink, Amazon Leo nebo čínské Guowang a Qianfan vypouštějí do stratosféry sazové částice a oxidy hliníku. Černý uhlík tam zůstává až 3 roky a má 540x silnější klimatický efekt než ten od aut nebo lodí. Profesorka Eloise Mareová to nazývá neregulovaným geoinženýrským experimentem.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Evropa už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: V neděli 23. května se odehrává dlouho očekávaný a nablízkaný šestý závod Formule 1 sezóny roku 1982. Městský okruh v Monaku přitahuje celebrity jako nejsilnější magnet a je opředený opulentními nekončícími mejdany. Tam by jednoduše chtěl být každý. Vozy jsou ještě menší a tudíž předjíždění není až takový oříšek jako v naší době. Ale nepřekonatelným problémem se zdá být v tomto závodě technika. Ovšem o poskakující utržená kola a létající součástky monokoků také není nouze. Otázkou je, kdo vydrží. Z původních 20 pilotů se pole smrsklo na polovinu, ale tím to nekončí. Ani bývalý mistr světa James Hunt nyní, co by moderátor něco takového ještě nezažil. I zbylé vozy ale odpadávají a Ricardo Patrese je díky jízdě z kopce schopen znovu nahodit motor, dojet do cíle, dokroužit všech 69 kol a jako jediný pilot protnout cílovou čáru.
2: Ricardo Patrese comes up to the line to win his first Grand Prix. He takes the checkered flag and wins. Certainly the most eventful, exciting, momentous Grand Prix I have ever seen. This is unbelievable.
0: This is a power play. Nepokoušejte se opustit taneční parket.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
6: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat... Ať to má styl.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zakončila na kladné nule. Na úrovni jednotlivých akcí však byly vidět větší pohyby. Akcie Photon Energy z historického minima posílily o 18%, Philip Morris přidal 4%, o které naopak oslabilo Primoco. ČES o výsledcích za úvod roku a zvýšeném výhledu posílil o 2%. Energetická společnost konečně nepodléhá mimořádné dani ze zisků, a tak navzdory poklesu cen elektřiny a nižšímu provoznímu zisku reportovala naopak růst čistého zisku na 14,5 miliardy korun. O svá čísla se podělil také Foodshop, který reportoval 5% růst tržeb. Prodejce streetwearové obuvy a oblečení uvádí, že srovnávací základ na úboru loňského roku byla vzhledem ke vstupu na 10 trhů

0: Foodshop také potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem tržeb na horní mezi o více než čtvrtinu. Také tento týden bude na výsledky bohatý. Analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává, že Colt.cz Group do letoška vstoupil růstem tržeb o třetinu, zejména díky zahrnutí akvizice Synthesia Nitrocellulose. Naopak Czechoslovak Group podle Pavla Rysky z J&T banky vykáže v sezóně slabší kvartál. Zásadní však podle něj bude celoroční výhled a reakce managementu na report shortaře Hunterbrook. Generální ředitel Michal Strna také v rozhovoru pro Bloomberg odmítnul pochybnosti ohledně výrobní kapacity společnosti. Podle zdrojů deníku Financial Times má zároveň CSG údajně zájem o podíl ve výrobci tanků KNDS. Reportovat bude také Gevorkian, Doosan Škoda Power a o své aktuality se podělí i malé a střední společnosti z trhu Start Market. O víkendu tak svou výroční zprávu zveřejnil například výrobce klik M&T 1997, který se loni po více než 20 letech propadl do provozní ztráty. Výhled pro další roky však vnímá jako velmi pozitivní. Z dalších zpráv se realitní developer CTP dočkal zvýšení kreditního ratingu od Moody's a novým výkonným ředitelem bez vavlasů se stává Nicholas Eich, dosavadní šéf e-commerce divize společnosti. Pohled do makrosvěta. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly rychleji oproti očekávání. Naopak nezaměstnanost klesla, ovšem pomaleji než je v dubnu zvykem. Finální report o inflaci potvrdil růst cen o 2,5% a přinesl jejich strukturu, která ukazuje na růst jádrové inflace. Tento týden přinese vývoj cen v průmyslu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
1: Trpíte depresí?

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme nahoru, vlastně ještě výš než já, do horních vrstev atmosféry, kde se začíná dít něco znepokojivého. Jak popisuje portál space.com, vědci z University College London varují, že raketové starty a návraty satelitů z megakonstelací jako Starlink, Amazon Leo nebo čínské Guowang a Qianfan vypouštějí do stratosféry sazové částice a oxidy hliníku. Černý uhlík tam zůstává až 3 roky a má 540x silnější klimatický efekt než ten od aut nebo lodí. Profesorka Eloise Mareová to nazývá neregulovaným geoinženýrským experimentem. Do roku 2030 bude vesmírný průmysl podle odhadů produkovat víc klimaticky aktivních látek než celé Spojené království. Kolem planety teď krouží přes 15 000 satelitů, 3x víc než v roce 2020. A já si vzpomínám, když jsem tu byl skoro sám. Nostalgie ve váku, dámy a pánové. Držte si čepice, sazí přibývá. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Bez CM řešení to dneska nejde.
5: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
4: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, Sokyakosta.
6: Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
6: Multifaktor.
4: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: radio.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: i žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na ty devně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Motorsportu v Americe jednoznačně vévodí závody v Indianapolis a jsou pomyslnou třešničkou na dortu tohoto drsného sportu. 24. května 1992 se ovšem závod Indianapolské pětistovky stane legendárním.
2: Jede vrtne! Jede spode!
1: Kromě toho, že se poprvé v historii postavili na start čtyři muži z jedné rodiny, Mario Andretti, bývalý pilot, mistr světa F1 a také vítěz Indy, jeho dva synové a synovec. Je tam také dvojnásobný šampion Formule 1 Fittipaldi. Okruh v Indianapolis praská ve švech díky 400 tisícům návštěvníkům a závod sleduje dalších rekordních 37 milionů televizních diváků. Je to skutečná jízda. 223 miles an hour on the last lap. Unser junior, přezdívaný Little Al, poprvé po 10 letech účinkování na tomto závodě vyhrává doslova o prsa. Poprvé v historii Indy 500 vyhrává syn šampiona a také poprvé projíždí cílem dva vozy současně. Little Al předstihne Goodyeara o 43 tisícin sekundy a jeho otec Al Unser dojíždí na třetí pozici. Tomu se říká Unserovic klika.
3: You just don't know what indie means.
4: Prosím vás, jedu dobře na konopiště.
5: Jo, rovně. This is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zakončila na kladné nule. Na úrovni jednotlivých akcí však byly vidět větší pohyby. Akcie Photon Energy z historického minima posílily o 18%, Philip Morris přidal 4%, o které naopak oslabilo Primoco. ČES o výsledcích za úvod roku a zvýšeném výhledu posílil o 2%. Energetická společnost konečně nepodléhá mimořádné dani ze zisků, a tak navzdory poklesu cen elektřiny a nižšímu provoznímu zisku reportovala naopak růst čistého zisku na 14,5 miliardy korun. O svá čísla se podělil také Foodshop, který reportoval 5% růst tržeb. Prodejce streetwearové obuvy a oblečení uvádí, že srovnávací základ na úvodu loňského roku byla vzhledem ke vstupu na 10 trhů nadprůměrná. Foodshop také potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem tržeb na horní mezi o více než čtvrtinu. Také tento týden bude na výsledky bohatý. Analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává, že Colt.cz Group do letoška vstoupil růstem tržeb o třetinu, zejména díky zahrnutí akvizice Synthesia Nitrocellulose. Naopak Czechoslovak Group podle Pavla Risky z J&T banky vykáže sezóně slabší kvartál. Zásadní však podle něj bude celoroční výhled a reakce managementu na report shortaře Hunter Brook. Generální ředitel Michal Strnad také v rozhovoru pro Bloomberg odmítnul pochybnosti ohledně výrobní kapacity společnosti. Podle zdrojů deníku Financial Times má zároveň CSG údajně zájem o podíl ve výrobci tanků KNDS. Reportovat bude také Gevorkian, Doosan Škoda Power a o své aktuality se podělí i malé a střední společnosti z trhu Start Market. O víkendu tak svou výroční zprávu zveřejnil například výrobce Klik MNT 1997, který se loni po více než 20 letech propadl do provozní ztráty. Výhled pro další roky však vnímá jako velmi pozitivní. Z dalších zpráv se realitní developer CTP dočkal zvýšení kreditního ratingu od Moody's a novým výkonným ředitelem bez vavlasů se stává Nicholas Eich, dosavadní šéf e-commerce divize společnosti. Pohled do makrosvěta. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly rychleji oproti očekávání. Naopak nezaměstnanost klesla, ovšem pomaleji než je v dubnu zvykem. Finální report o inflaci potvrdil růst cen o 2,5% a přinesl jejich strukturu, která ukazuje na růst jádrové inflace. Tento týden přinese vývoj cen v průmyslu.

0: víno si patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
1: Tak co? Dobrý?

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která zní jako filozofický večírek, ale je to tvrdá fyzika. Co když vesmír nikdy neměl začátek? Jak popisuje Universe Today, Stephen Hawking přišel s nápadem, kterému se říká No Boundary Proposal, tedy návrh bez hranice. Hawking se díval na slavnou Bílorohu Davidovu rovnici, která popisuje celý vesmír, ale chybí jeden zásadní dílek skládačky. A protože vesmír je úplně všechno, nemůžete si o ten kousek říct nikomu zvenčí. Není žádné venku. Hawkingův trik nahradil čas takzvaným imaginárním časem, tedy časem vynásobeným odmocninou z minus jedné. A světe div se, ten začátek vesmíru najednou zmizel. Stal se z něj obyčejný bod, jako jižní pól na globusu. Vesmír, který se sám ospravedlňuje. Žádný start, žádná hranice. A já vám přeji, ať váš den nemá konec. Jen samé pokračování.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítač je Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
9: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Naše prvé vzájemné stretnutí v základnej skupině sa skončilo nerozhodne 4-4. Hralo sa 23. apríla tohoto roku, teda 5 dní po začiatku šampionátu. Dnes záverečný deň. Hráme s Kanadou v finále.
2: 3. května 1985, přesně ve 13:30, se v pražské sportovní hale začíná psát poslední kapitola domácího mistrovství světa v hokeji. Teď už je to jednoduché, kdo dnes vyhraje, je mistr světa. A před 14 tisíci natěšenými diváky právě na ledě rozehrávají svůj poslední zápas Čechoslováci s Kanadou. Atmosféra by se dala krájet.
1: Zakončil naše snažení prekrásným gólom.
2: 5. minuta, nováček Jiří Šejba, 1-0. Hala exploduje. Jenže Kanada není NDR. Iserman a Wavy otáčejí na 1-2, pak ale přichází něco, co se jednou bude promítat na školách.
3: Střílej, ty krásnej mizero, krásne!
1: Šejba. Krásna strela.
2: Šejba opět. A znovu.
1: Šejba, ten hraje dnes velký zápas. Ideálně se uvolnil. Gól! Tak to je den Jirky Šejby.
2: Hattrick jako Spartesu. Druhá třetina končí za stavu 3-2. Ve třetí se nervy natahují na maximum. Naposled jsme se stali mistry světa ve Vídni v 77. A touha po titulu na domácí půdě je enormní.
1: Gól! Darius Rusnák.
2: Nejprve Rusnák dává na 4-2. Steven z Kanady rychle snižuje a pak minutu a pár vteřin před koncem.
1: Lala, gól! Myslím si, že v tuto chvíli je rozhodnuto o titulu mistra světa.
2: Jiří Lála a jeho pojistka znamená 5-3. Taková pěkná tečka do prázdné branky.
1: Jsme mistry světa.
2: Čechoslováci zvládli postup do finálové skupiny. Hned v úvodu porazit 7 let neporazitelný tým Sovětů, přejet Američany 11-2 a porazit Kanadu 5-3, kterou reprezentují špičky kanadského hokeje.
1: Já se jako kráva, co ti mám povídat?
2: Králík v bráně lapal jako magnet, z nováčka Šejby je legenda a celé mužstvo? Parta, která Československo dostala na nohy. Sportovní hala praská ve švech a republika jásá.
4: Po šesté získalo Československo nejcennější trofej hokejového světa.
1: To byl zápas, to není k vidění, člověče.
5: Ty ovace od těch diváků, ty byly fantastický a celý ten tým, ten byl, tak by se tam na tom ledě těm divákům rozdal. Protože ty byli náš šestý hráč.
6: Olda je velký, ale jinak je citlivý, jo? Jo, to tak bývá, že tyhle ty hoši jsou citliví.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Neříkáme klientům

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime nasadil Černý telefon 2 a moderní western Eddington. HBO Max zase přináší komediální sci-fi seriál Miniaturní manželka. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxe. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: přeživšího Fina na jeho mladší sestru Ben. Tu pronásledují noční můry o zvonícím černém telefonu a o třech dětech, které před lety zmizela během prázdninového pobytu na táboře u jezera Alpine Lake. Gwen a Finn se vydají pátrat po záhadné minulosti tohoto tábora, jenže masivní sněhová bouře je odřízne od okolního světa. A to bude ještě to nejmenší, co je tam čeká. Protože ve snech se začíná znovu objevovat chmaták, ten, o kterém si Finn myslel, že ho před lety navždy zprovodil ze světa. A jak mu ten chlápek ve snu naznačí, mrtvý je jen slovo. Ethan Hawke, Mason Thames a Madeline McGraw se vrací do světa, který vznikl na motivy povídky Joea Hilla a za produkcí stojí opět prověřená hororová stáj Blumhouse. Černý telefon 2 je nyní ke zhlédnutí v rámci předplatného exkluzivně na Sky Showtime.
1: A real place. A youth camp. We have to go there.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Lisva Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, Recovery Plan, Endpoint Detection, Multifactor, Penetrační test, Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
1: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
0: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
1: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
0: Myslíte nějakou m***ku?
1: No...
0: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
1: Cože?
0: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
0: A hlavně... Má okulink.
1: Okulink?
2: Asome. Tichý zážitek.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 65 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book. Now it's my turn.
4: My turn is yet to win me the Nobel.
3: The Nobel? Are you joking? Honey!
4: Not at all.
0: Na HBO Max odstartoval nový americký seriál Miniaturní manželka. Matthew McFadden a Elizabeth Banks hrají Lasse a Lindy, manželský pár, který prochází hlubokou krizí. Když experiment v laboratoři vědce Lasse dojde k nečekanému závěru, jeho žena Lindy se ocitne doslova zmenšená na pouhých 15 cm. A protože každý pokus o nápravu věci spíš exploduje než opraví, Lindy takhle malá zůstane. Jenže co se změní fyzicky, obrátí se i mocensky. Místo sci-fi přežívačky se totiž na plátně odehrává absurdní, temně komický a přitom emotivně nabitý souboj dvou lidí, kteří se pokouší znovu najít rovnováhu v manželství i v životě. A zatím tomu ani jeden z nich příliš nevěří. Desetidílný seriál natočil mimo jiné režisér Greg Motola a za scénářem stojí dvojice Jennifer Ames a Steve Turner, kteří vycházeli z povídky Manuela Gonzálese. Miniaturní manželku, tedy The Miniature Wife s Matthew McFadenem a Elizabeth Banks najdete nyní na HBO Max.
4: You're incredible.
5: Are you smiling right now?
4: Yes! Ah! Oh, sorry. I'm so sorry.
3: So, this is my tiny little life now?
6: You will be restored to regular size. I am so close.
3: Are you really so close? The things we do
6: for love. Really? Trust me. The things we do for love.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
4: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
5: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: I am recording this. Fair warning.
1: Is that really necessary?
2: Look, Joe.
3: 6 feet.
4: Dneska Showtime se dnes objevuje moderní western s názvem Eddington. Režisér Ari Aster, jehož jméno si většina filmových fanoušků spojuje spíš hororovými nočními můrami jako Dědictví nebo Midsommar, tentokrát zamířil na divoký západ, ale do jeho moderní pandemické verze. Příběh nás zavádí do května roku 2020 v malém městě Eddington v Novém Mexiku a šerif Joe Cross v podání Joaquina Phoenixe se dostane do ostrého střetu se starostou Tedem Garciou, kterého hraje Pedro Pascal. Zatímco Ted prosazuje lockdown, nošení roušek a pokrokovou vizi datového centra, šerif Joe vidí ve všem narušení osobní svobody a rozhodne se kandidovat proti němu. Co začne jako lokální předvolební souboj, brzy přeroste v něco mnohem výbušnějšího. Soused se postaví proti sousedovi. V dalších rolích se představí Emma Stone, Austin Butler a Luke Grimes ze seriálu Marshals. Eddington je ode dneška exkluzivně ke streamování na Sky Showtime.
0: These are your streets.
5: No, they're your streets to this paper.
6: You know how death works,
7: yeah.
8: People are going to be looking here now.
9: Keep your own office going, but you're going to run mine.
10: So you vote Joe Cross, take back our community.
11: Hell yeah.
10: Save our soul.
12: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

My si ještě zopakneme, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 14. května. Do kina můžete nově vyrazit na islandské drama s kapkou severského humoru Co nám zbylo z lásky od Hlynura Palmasona. Rodinný portrét z drsného severu, kde za každodenní idylkou pětičlenné rodiny dřímá cosi prastarého a nevyřčeného. Žádná velká dramata, žádní záporáci, jenom lidé, příroda a otázky, na které nenajdete snadné odpovědi. Dorazila také nová Farma zvířat v režii Andyho Serkise. Známý Orwellův příběh o revoluci, která se zvrhne v nový útlak. Teď mluví ale hlasy Seta Rogena, Woodyho Harrelsona, Glenn Close nebo Kiera Culkina. Animovaná alegorie v novém kabátě. V rámci 40. výročí uvedení se do kin vrací kultovní Top Gun z roku 1986, Tom Cruise, Val Kilmer, Goose a nesmrtelný soundtrack Harolda Faltermeyera. Pro nostalgiky povinnost, pro nejmladší diváky pěkná škola filmové akce 80. Ze světa dokumentů přistál do kin Iron Maiden, Burning Ambition, 5 dekád jedné z nejikoničtějších heavy metalových kapel v historii, s bezprecedentním přístupem do archivů skupiny a rozhovory třeba s Larrym Ulrichem, Javierem Bardemem nebo Jeanem Simonsem. A na závěr pro ty nejmenší. Francouzský animák Malá Amélie sleduje 3letou holčičku, která věří ve svou vlastní všemocnost. Film byl v Cannes, bodoval na festivalu v Annecy a nominován na Oscara, Zlatý globus i Césara. Dětská fantazie v té nejkrásnější podobě. Tak to byl přehled čerstvých kinopremiér. Hovk.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
7: Prodáno!
8: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na stejnou vlnu a že posloucháte Zun Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
10: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

A my sme na to želali z Radio Da Plus. Toto je Deep Wave. Maybe Samples. A toto je Cedric Salander. A jeho Inner Sun.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
4: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
3: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
4: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
3: Myslíte nějakou m***u?
4: No...
3: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
4: Cože?
3: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
5: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
3: A hlavně... Má okulink.
4: Okulink?
5: Asome. Tichý zážitek.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
9: Powerplay.
10: The use of things that would lift us out of the egocentric situation could therefore be considered medical as healing for a social disorder. But again, I would say that they used in that way

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: NISPA compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
5: Recovery plan.
3: Endpoint detection.
5: Multifactor.
3: Penetrační test. Lock management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 5 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

ČES o výsledcích za úvod roku a zvýšeném výhledu posílil o 2%. Energetická společnost konečně nepodléhá mimořádné dani ze zisků, a tak navzdory poklesu cen elektřiny a nižšímu provoznímu zisku reportovala naopak růst čistého zisku na 14,5 miliardy korun. O svá čísla se podělil také Foodshop, který reportoval 5% růst tržeb. Prodejce streetwearové obuvy a oblečení uvádí, že srovnávací základ na úvodu loňského roku byla vzhledem ke vstupu na 10 trhů nadprůměrná. Foodshop také potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem tržeb na horní mezi o více než čtvrtinu. Také tento týden bude na výsledky bohatý. Analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává, že Colt.cz Group do letoška vstoupil růstem tržeb o třetinu, zejména díky zahrnutí akvizice Synthesia Nitrocellulose. Naopak Czechoslovak Group podle Pavla Rysky z J&T banky vykáže sezóně slabší kvartál. Zásadní však podle něj bude celoroční výhled a reakce managementu na report shortaře Hunterbrook. Generální ředitel Michal Strnad také v rozhovoru pro Bloomberg odmítnul pochybnosti ohledně výrobní kapacity společnosti. Podle zdrojů deníku Financial Times má zároveň CSG údajně zájem o podíl ve výrobci tanků KNDS. Reportovat bude také Gevorkian, Doosan Škoda Power a o své aktuality se podělí i malé a střední společnosti z trhu Start Market. O víkendu tak svou výroční zprávu zveřejnil například výrobce klik MNT 1997, který se loni po více než 20 letech propadl do provozní ztráty. Výhled pro další roky však vnímá jako velmi pozitivní. Z dalších zpráv se realitní developer CTP dočkal zvýšení kreditního ratingu od Moody's a novým výkonným ředitelem bez vavlasů se stává Nicholas Eich, dosavadní šéf e-commerce divize společnosti. Pohled do makrosvěta. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly rychleji oproti očekávání. Naopak nezaměstnanost klesla, ovšem pomaleji než je v dubnu zvykem. Finální report o inflaci potvrdil růst cen o 2,5% a přinesl jejich strukturu, která ukazuje na růst jádrové inflace. Tento týden přinese vývoj cen v průmyslu. Výnosy patří trpělivým.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která zní jako filozofický večírek, ale je to tvrdá fyzika. Co když vesmír nikdy neměl začátek? Jak popisuje Universe Today, Stephen Hawking přišel s nápadem, kterému se říká No Boundary Proposal, tedy návrh bez hranice. Hawking se díval na slavnou Bílorohu Davidovu rovnici, která popisuje celý vesmír, ale chybí jeden zásadní dílek skládačky. A protože vesmír je úplně všechno, nemůžete si o ten kousek říct nikomu zvenčí. Není žádné venku. Hawkingův trik nahradil čas takzvaným imaginárním časem, tedy časem vynásobeným odmocninou z minus jedné. A světe div se, ten začátek vesmíru najednou zmizel. Stal se z něj obyčejný bod, jako jižní pól na globusu. Vesmír, který se sám ospravedlňuje. Žádný start, žádná hranice. A já vám přeji, ať váš den nemá konec. Jen samé pokračování. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio

0: náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Choďte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklamní

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: and bassline.
1: Exploration.
0: Rhythm.
1: Music.
0: And
1: bassline.

0: Power play.
1: No breaks.